0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Centrální banka poprvé od loňského května zvýšila základní úrokové sazby na 3,75%. Bankovní rada Centrální banky vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Čas, který stráví Češi denně na sociálních sítích, se letos snížil o 6 minut na 137 minut, tedy stále je to přes 2,25 hodiny. Neznamená to ale, že by Češi sítě opouštěli. Méně aktivně na nich ale hledají, komentují nebo publikují vlastní obsah. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si tak zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. A v pátek bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách, hlavně na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Šéf hasičů Vladimír Vlček odvolal ředitele Ústavu jaderné ochrany Tomáše Dropu kvůli školení čínských expertů. Zadal i kontrolu ústavu, který spadá pod hasiče. Velká Británie poskytne Ukrajině nové zbraně a vojenské vybavení v celkové hodnotě 750 milionů liber. V přepočtu jde o 21 miliard korun. Fotbalisty Jablonce posílil záložník Roman Horák. 21-letý hráč přestoupil z pražské Sparty a podepsal víceletou smlouvu. Severočeši o tom informovali na svém webu. A v pátek bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách, zejména na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Centrální banka poprvé od loňského května zvýšila základní úrokové sazby na 3,75%. Bankovní rada centrální banky vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Čas, který stráví Češi denně na sociálních sítích, se letos snížil o 6 minut na 137 minut, tedy stále je to přes 2¼ hodiny. Neznamená to ale, že by Češi sítě opouštěli. Méně aktivně na nich ale hledají, komentují nebo publikují vlastní obsah. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si tak zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. A v pátek bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách, hlavně na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.

se mi do očí a najde sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Šéf hasičů Vladimír Vlček odvolal ředitele Ústavu jaderné ochrany Tomáše Dropu kvůli školení čínských expertů. Zadal i kontrolu ústavu, který spadá pod hasiče. Velká Británie poskytne Ukrajině nové zbraně a vojenské vybavení v celkové hodnotě 750 milionů liber. V přepočtu jde o 21 miliard korun. Fotbalisty Jablonce posílil záložník Roman Horák. 21-letý hráč přestoupil z pražské Sparty a podepsal víceletou smlouvu. Severočeši o tom informovali na svém webu. A v pátek bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách, zejména na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.

kaštucti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince.

Sim, já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Centrální banka poprvé od loňského května zvýšila základní úrokové sazby na 3,75%. Bankovní rada Centrální banky vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Čas, který stráví Češi denně na sociálních sítích, se letos snížil o 6 minut na 137 minut, tedy stále je to přes 2,25 hodiny. Neznamená to ale, že by Češi sítě opouštěli. Méně aktivně na nich ale hledají, komentují nebo publikují vlastní obsah. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si tak zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. A v pátek bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách, hlavně na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
13: Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
12: Byla. To dobré začíná u nás.
14: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
3: Radio Bonton.

0: Pozor, velká slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
10: Rádio Bonton, zprávy.
11: U zpráv na Bontonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Centrální banka poprvé od loňského května zvýšila základní úrokové sazby na 3,75%. Bankovní rada Centrální banky vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Čas, který stráví Češi denně na sociálních sítích, se letos snížil o 6 minut na 137 minut, tedy stále je to přes 2¼ hodiny. Neznamená to ale, že by Češi sítě opouštěli. Méně aktivně na nich ale hledají, komentují nebo publikují vlastní obsah. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si tak zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. A v pátek bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách, hlavně na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.
10: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Rádio.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře.

0: 7 hodin 56 minut. Za chvíli začne ranní vysílání Rádia Wonton. S kým? Třeba s Karlem Gottem. Určitě vás potěší i Marek Ztracený. A nebo kapelka Dire Straits. To je pohoda, ne? Co říkáte? Při pátku fantazie.
1: Rádio Wonton počasí.
0: No, pražská obloha je jasná a barometr ukazuje v tuto chvíli 21 stupňů. Navíc celý pátek bude svítit slunce a naměříme mezi 30 až 35 stupni Celsiovy stupnice. Wow!
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme
8: energie tohoto města.
9: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné ráno. Díky za to ráno s vámi. Od mikrofonu Rádia Bonton vám přeji pohodové páteční ráno. Ano, ano, pohodové. Žádný hektický pátek, kdy nás valcují davy vystupující z metra nebo tramvaje. Dnes, přátelé, poloprázdné dopravní prostředky, včetně vlaku Kladno Praha. No a všude vládne neuvěřitelný páteční ranní mír a klid, jak pravil klasik. Neuvěřitelné stalo se skutkem, no navíc ten víkend bude opravdu teplý, fantastický, letní, taky bude začínat léto mimo jiné, no prostě pojďme si to vychutnat a užít. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

0: Locomotion, Kylie Minogue, 9 minut po 8 hodině, přátelé. V kalendáři máme 19. června, 19. červen je tady. Máte naladěno to správné rádio, Rádio Bonton. No a náhled do historie říká, že v roce 1910 Jan Kašpar v Pardubicích absolvoval tento den první veřejný let v letadle vlastní konstrukce. V roce 2002 Steve Fossett odstartoval svoji úspěšnou plavbu kolem světa balónem. No, ztratil se bohužel při jednom z dalších letů v roce 2007 nad pouští v Nevadě. Herec Jiří Lír nechyběl u žádné filmové legrace. Dnes by se dožil 103 let. Proslavila ho role faráře Otíka z trilogie Slunce seno, ale také byl jako boží choreograf Hugo v komedii Jak svět přichází o básníky. No, myslím tím samozřejmě skvělého Luďka Kopřivu, který by měl dnes narozeniny.
1: Šup, šup, šup, šup, šup, šup, a větrničky dámy.
0: Tak, no, bývalý ministr financí, premiér a posléze prezident Václav Klaus je dnes 87letý a režisér Vít Olmer má narozeniny 86. Jeho filmy jako Tankový prapor a nebo Bony a klid jsou prostě dnes kultem československého filmového umění.
2: Bony, chcete?
3: Co vlastně chcete?
4: Radio Bonton.

0: Jindra Polák, skupina Jelen, Touha a pláč dozněla. Tahle píseň, 17 minut po 8 hodině, vy jste svědky ranního bontonu. No a tak jako každý jiný den, jsou tu pravidelné meniny kočičáků, psíků, ale i člověků samozřejmě. Tedy, Kikina a Barbucha jsou krásná až dojemná jména kočičí. Jako dítě jsem k 5. narozeninám, přátelé, dostal psíka Míšu. Ten by dnes oslavil se svými jmenovci svůj svátek, leč už dávno je v psím nebi, kam mu posílám pozdrav. No a svátek, ten člověčí, ten má Leoš. Podle některých badatelů je to jméno řeckého původu, znamenající lev. Podle jiných se jedná o osamostatnělou domácí podobu jmen německého původu Leonard a nebo Leopold, což znamená silný, statečný, a nebo také jména řeckého původu Leontín, což je tam hned vedle toho lva. K jeho známým nositelům samozřejmě patří moderátor Leoš Mareš anebo hudební skladatel Leoš Janáček a herec Leoš Suchařípa. Tak Leošům všecko nejlepší posílám. Kim Wilde a You Came za chvíli s Bontonou. Krásné ráno.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Ča, ča, ča. Tak tohle to byl Marek Ztracený na vlnách Rádia Bonton. K Markovi jenom letmo, přátelé, nevím, jestli to víte, faninky především, Marek bude koncertovat, bude mít obrovský koncert na Letenské pláni 7. srpna tohoto roku. Vstupenky ještě jsou, takže Letenská pláň je docela velká, takže pokud se tam chcete vydat, myslím, že je čas si tu vstupenku ale koupit a mít tu jistotu, že ji budete mít doma. Co se týče dalšího vystoupení našeho rádiového, tak tedy toho programu samozřejmě, myslím, za chvíli Petr Muk a Dire Straits a potom taky tu bude Karel Gott a všichni víme, že jeho dcera Charlotte odstartovala pěveckou kariéru, tak to trošku proklepneme už za chvíli. Teď se pojďme podívat ale na zprávy.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré ráno z Rádia Bonton, přeje Ládě Jakub. Nevyprodaný stadion a zklamání nad fotbalovou remízou 1-1. Tak to večer vypadalo v americké Atlantě při zápase Česko-Jihoafrická republika. Čeští fanoušci na mistrovství světa ve fotbale se ale mohli alespoň trochu odreagovat.
3: Pro Čechy, kteří vyrazili do Atlanty, byla připravena fanouškovská zóna s několika obrazovkami, plátnem a také dobrým jídlem. Samotné utkání se pak hrálo v Atlanta Stadium. Tato aréna má zatahovací střechu a je klimatizovaná. Na utkání dorazilo necelých 67,5 tisíce diváků. Zápas nebyl zcela vyprodaný.
2: Dodává reportér Rádia Bonton ve Spojených státech amerických Zdeněk Kratochvíl. Do úřadu nastupuje nová ombudsmanka, dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská. Ta včera složila slib do rukou šéfa sněmovny Tomia Okamury. Jak řekla Rádiu Bonton, Klára Šimáčková-Laurenčíková, bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva, je pozice ombudsmanky v dnešní době velmi důležitá kvůli krokům současného kabinetu.
4: Nová paní ombudsmanka by opravdu se měla snažit velmi hlasitě artikulovat potřeby zranitelných skupin.

0: společnosti. Ať už jde o ohrožené děti, o lidi se zdravotním postižením a stále ještě na nedostatek dostupných komunitních služeb pro jejich svobodný, důstojný život. Měla by se určitě snažit artikulovat tématiku ochrany práv cizinců, kteří v České republice čelí pracovnímu vykořisťování a opravdu potřebují jednoznačné zastání a v téhle oblasti máme četné rezervy jako stát.
1: Samotná Laurenčíková se ucházela o tento post taky. Nakonec ale v tajné volbě dali poslanci přednost právě Evě Kostolanské. Muž se zbraní v ruce v Králové dvoře na Berounsku střílel po policistech, zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahovka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se naštěstí nezranil. Policisté do Králova dvora Tetína na Berounsku vyjížděli kvůli oznámení, že se po městě pohybuje muž, který vyhrožuje lidem střelnou zbraní. Po příjezdu policejních jednotek na ně muž několikrát vystřelil. Policisté uvedli, že měli celou dobu situaci pod kontrolou. Místo uzavřeli, aby chránili obyvatele v dané oblasti. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, jak se původně plánovalo. Oznámili to tiskové agentury s odvoláním na Bílý dům ve Washingtonu. Odklad budí otázky ohledně toho, co bude dál s prozatímní dohodou s Íránem o ukončení války. A ještě k počasí. Tropické dny jsou v plném proudu. I dnes nás čeká Sahara. Dneska bude 30 až 34 stupňů Celsia nejčastěji. 35 dokonce naměříme v Plzni a na jižním a severním Plzeňsku. Zatímco na Moravě, ve Slezsku a taky části východních Čech a na Vysočině bude o něco chladněji. Jen 29 stupňů Celsia. Jaká bude sobota? Bude nejtropičtější z celého týdne. Naměříme až 36, aby se v neděli zase ochladilo a teploty půjdou pod 30. A čekáme slunečné dny. Tak si užijte třeba ve společnosti Rádia Bonton.

Kim Appleby, don't worry, be happy, dodávám já samozřejmě známá písně Bobbyho McFerrina, ale to je zase jiná muzika. Každopádně 42 minut po 8 hodině máte naladěno Radio Bonton. Milan Fiala vám přeje krásný páteční dopoledne. Za chvíli si zahrajeme píseň Karla Gotta. No a dcera, jeho dcera, Charlotte, která si zvolila umělecké jméno Charlotte Gott, odstartovala svoji solovou kariéru zpěvačky. Před pár týdny vydala první single a videoklip, no a někteří jsou z její tvorby nadšení, objevily se ovšem i hlasy kritické. Skepticky se k její tvorbě staví i zpěvák Richard Krajčo, autor hitového duetu Srdce nehasnou. Tomu se nelíbí, že Charlotte ta zpívá anglicky a dokonce prohlásil, že, cituji, já si myslím, že dokud bude přesvědčena o tom, že bude zpívat anglicky, není možné spolu natočit nějaký duet. Konec citátu. No, prostě tak to je. Každý, jak se říká, kolik lidí, tolik názorů. Karel Gott to měl zaručené, zpíval česky, německy, anglicky, v dalších řečech. Pojďme si ho poslechnout z Bontonu.

0: Petr Nať, pojďme se zachránit. Máme přesně 9 hodin, vy posloucháte ranní pontón. V druhé hodince s Petrem Kolářem třeba. Připomeneme si taky osobnost Karla Zicha. No a nekonečný příběh, ten si dáme samozřejmě s nikým jiným než s Limalem.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No, dnes jasno s teplotami do 35, sobota bude opravdu horká, dusné počasí s jasnou oblohou a ohřejeme se. V topu bude až 36 stupňů Celsia. V neděli se lehce ochladí, mělo by se to pohybovat mezi 30 a 34 stupni. No ale slunce bude stejně pálit.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Ještě jednou krásné ráno, super dopoledne s datem 19. června. Máme pátek, zítra, pozítří víkend, fantazie. Jak přežít ta tropická vedra, která už vlastně odstartovala, nám poradí odbornice přes počasí Dagmar Honcová. O tom, že úžeh není úpal, jak si mnoho lidí myslí, s vámi poklábosím zase já. Už za pár minut. Muzika hned teď. Desires, Voyage, Voyage.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

Bonton. Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Není všechno paráda, Karel Zich a 9:11. Posloucháte ranní bonton. No a před malou chviličkou jsem říkal, že vám prozradím, jak je to s tím úžehem a úpalem. No, hlavní rozdíl mezi úžehem a úpalem spočívá v jejich příčině. Proč o tom hovořím? No, přes víkend by nás měly zasáhnout vlna veder, takže dobrá rada na zlato, jak se říká, samozřejmě vám to nepřeju, ani úžeh, ani úpal, ale přátelé, pojďme se na to podívat trošku podrobněji. Příčina úžehu je to přímé sluneční záření působící na nechráněnou hlavu a krk, což vede k přehřátí mozku a podráždění mozkových blan. Příznaky: silná bolest hlavy, zmatenost, závratě, zvracení, stuhlý krk a tak dále. No a jak je to s tím úpalem? Tak příčina úpalu je celkové selhání termoregulace organismu kvůli pobytu v horkém, dusném a nevětraném prostředí. Vůbec nemusíte být na slunci. Typické příznaky: extrémní únava, slabost, rychlý tep, velmi vysoká horečka a často suchá kůže. Můžou taky dokonce nastat mdloby, no to bych vám rozhodně nepřál. Každopádně první pomoc: přesun do chladu, chlaďte toho člověka, kterému není dobře, nemá se používat ledová voda. Každopádně doplňovat tekutiny, pijte po malých doušcích chladnou vodu, minerálku nebo jontové nápoje. No a položte se a položte nohy do zvýšené polohy nebo tomu, kdo byl zasažen tímto nepříjemným úžehem či úpalem. Tak, já vám přeju, aby vás to nezasáhlo, ale prostě takový je život, nikdy nevíme, co přijde. Teď vám prozradím, co přijde teď ve vysílání. Je tu Ace of Base, kapelka, která právě teď rozjíždí svoji píseň na bontonu.

0: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Dobré ráno, já mám pro vás pár tipů, jak přežít dnešní velmi vysoké teploty. V odpoledních maximech nám totiž teploměr ukáže 34 stupňů Celsia a pocitovou teplotu bude zvyšovat vlhkost vzduchu, takže pocitově to bude 38 stupňů a k tomu se přidá 16-hodinová délka slunečního svitu. Jinými slovy, větrejte do 10. hodiny dopolední, poté už zavřete okna. Od 11. do 16. hodiny zůstaňte v chládku vašich domovů. Ideální je potom sklep, kde budou teploty přece jenom malinko nižší. Je také dobré dodržovat pitný režim, zvýšit příjem nealkoholických tekutin, ideální je voda. Na hlavu klobouk, na oči sluneční brýle a nezapomeňte ani na opalovací krémy.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
7: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
12: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
11: Děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: hrát.
1: Tak tohle to byl Xindl X, píseň Jasná má chata, můj hrad. Spousta z vás určitě se vydá na svoji chatu, na svoji chaloupku, prostě na víkend ven, někam pryč, ale před tím vedrem určitě neutečete. Každopádně je 9 hodin 32 minut, vy posloucháte ranní bonton, no a za chvíli Kristýna Alfavilla, nejnovější zpravodajství.
2: Rádio Bonton, zprávy.
3: Dobré páteční dopoledne na Bontonu s datem 19. června přeje Láďa Jakub. Předseda Svazu měst a obcí František Lukl rozesílá starostům desatero doporučení, jak chránit obyvatele před dopady extrémního horka, které nás čeká teď v příštích dnech. Vyhýbejte se polednímu slunci a hlídejte své okolí, radí. Sport, práci na zahradě a další fyzickou námahu nechte na časné ráno nebo večer. V tropech bychom se měli vyhýbat alkoholu a když nemáme žízeň, podle doporučení máme sáhnout po vodě nebo minerálce. A podle desatera bychom neměli zapomínat ani na ty nejzranitelnější. Pravidelně kontrolovat seniory, děti i osamělé sousedy. Lidi, ani zvířata bychom v pořádku nikdy neměli nechávat v zaparkovaném autě. Česko letos nesplní závazek vůči Severoatlantické alianci NATO vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu. Oznámil to na Facebooku před chvílí premiér Andrej Babiš. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku Česko plnit 2% závazek bude. Kvůli rekonstrukci mostu na silnici první třídy 35 na severu Čech bude v Liberci na sobotu a znovu v noci na neděli pro dopravu zavřená rušná křižovatka Sněhulák. Auta pod silnicí 35 neprojedou od páteční 18. hodiny do sobotní 8. ráno a znovu od sobotní 18. do 8. hodiny v neděli ráno. Po dobu úplných uzavírek silnice pod mostem bude podle ředitelství silnic a dálnic doprava vedená po vyznačené objížďce přes Londýnskou, Ostašovskou a Sousedskou ulici. Silnice první třídy 35 Libercem je nejrušnější silnicí nejen v krajském městě, ale v celém Libereckém kraji. Denně tudy projede kolem 50 000 aut. V německém městě Mainz, pamětníci ho možná znají pod názvem Mohuč, mají novinku v pohřbívání. Zemřelé tam teď můžou pohřbít ve vodní urně. Do takové urny prší a prach se postupně vsakuje do země. Novinkou v Mohuči bude třeba i rozptylová loučka, kde se bude popel ukládat pod trávník. Tenhle způsob umožní zaměstnancům hřbitovů sekat trávu a zároveň zachovat klid zemřelých. No a nově se můžete nechat pohřbít společně i se svým psím mazlíkem. A ještě k počasí na rádiu Bonton. Bude teplo jako v Africe, jako na Saharské poušti. Většinou slunce a teploty dnes do 35 stupňů Celsia, zítra 36 a v neděli zase jen do 30. Výjimku budou dnes odpoledne mít ve východních Čechách, na Vysočině, střední a severní Moravě a ve Slezsku. Tam naměříme teploty jen do 30 a čekáme místy bouřky. No a po zprávách na rádiu Bonton teď pokračuje Milan Fiala.

0: Paul McCartney je young boy, mladý to chlapec právě teď. Dozněla tahle ta píseň v ranním bontonu. Dámy a pánové, 9 hodin 45 minut, no a za chvíli si dáme Peťu Koláře a píseň Jednou nebe zavolá. Petr zítra oslaví 59. narozeniny, pochází z Českých Budějovic, hrál původně na bubny, potom začal zpívat. Praze už potom v roce 96 začal muzikál Hair, dostal se do kapely Precedence, posléze hrál s Arakainy, natočil s nimi dvě desky, no a teď je na solové kariéře. Samozřejmě nemůžu pominout několik téměř desítek muzikálů, v kterých Petr hrál: Drákula, Vlasy, Johanka z Arku, Excalibur a tak dále a tak dále. Takže Peťo, já ti přeju všecko nejlepší, no a vám ostatním posílám Petrovu píseň Jednou nebe zavolá, už za chvíli z Bontonu.
1: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
3: Proudy, řeky táhnou k nám,

0: Přátelé, být na severu v tuto chvíli, někde na severním pólu, představte si to, jaká tam je zima. No, trošku bychom se schladili, každopádně Severanka to byla naozaj posledná pěseň z mojho vysielania. Ranní bonton končí, přátelé, Milan Fiala vám přeje úplně super skvělý víkend, já se na vás budu těšit v pondělí. Úderem 8. hodiny tradičně se na vás budu jaksi těšit. Celý víkend budu nervózní, abych mohl v pondělí vysílat. Tak jako Dan Kostka dneska už teď písničky na přání. Taky se těšíš na pondělí, viď?
1: No tak samozřejmě, sice nejsem takový mistr lhaní jako ty, ale...
0: Já byl vždycky Mirek Dušín, čověče.
1: Já ruším titul Mirka Dušína pro tebe, Milane, prosím tě. No samozřejmě před námi je nádherný víkend, už za chvilku nám začíná, takže já zase popostrčím naše posluchačstvo vstříc trošku blíž těm pootevřeným víkendovým dveřím a začneme už za chvilku s písničkami.
0: Let's go.
1: Tak pojďme na to. Hezký víkend ti přeju. Ahoj.
0: Čau.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Závratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
7: Bila, to dobré začíná u nás.
9: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: 10. hodina odbyla, už máme jednu minutku po ní. Přátelé, kamarádi, já vám přeju nádherné, slunečné a konečně taky páteční dopoledne tady s námi na Bontonu. V každém případě, už to znáte, už to víte, do 11. hodiny jsem opět připraven plnit vaše hudební přání, takže na mě hrňte SMS-kami na čísle 736 300 888 anebo zprávami na naše sociální sítě. Za chvilku jdeme na to, teď ovšem listování v kalendáři, v něm vidíme Leoše, který tam září, a pro něj, pro Leoše, mám tady krásnou písničku. Pánové, vám přeju všechno nejlepší a užívejte si dnešní den i s Mirai.

0: a zas. Radio Bonton, tady je česká hudba doma.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo

Marie Rotrová na rádiu Bonton a také pátečně vyladěné písničky, které právě teď startují vašimi prvními SMS-kami. Píšete zdravím Dane všechny, co musí v tomhle vedru pracovat. No a proto jim zahrajte od kabátů. Oni, děkuji, píše nám Dáša. Dášo, tak zdravím i vás. Předpokládám, že i vy se dneska ještě moříte v práci. Nebojte, ono nám to nějak všem uteče. V každém případě teď už se pojďme pěkně ochladit s kabáty a další písničkou, která je speciálně pro vás. No a pro všechny v práci, tak tady je máte. Ať se vám líbí a vydržte.

Petr Rezek se předvedl na vlnách Rádia Bumton opět naprosto skvěle, co si budeme povídat, já vám přeju krásné, konečně už páteční dopoledne, no a vy píšete, milé Rádio Bumton a Dane, mám dnes jediné přání, požádat vás o zahrání pro milou Procházkovic Evičku v parném dni krásnou písničku o Bon Jovi, Bed of Roses. Obloha v parném dni modrá, k tomuto slunce jasné, být s tebou je vždy krásné. Napsal jsem sice jen pár řádek, vše nej ti přeje Janek. Janku, za dnešní básničku máte u mě jedničku a k tomu velkou hvězdičku. Takže Procházkovic Evičko, tohle už je pro vás Bon Jovi na Bontonu, tak ať se vám líbí.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta.

Bratia Tinkovci a jejich kolektiv, tedy kapela No Name a jejich Lekná na vlnách Rádia Bonton. Hezký den vám přeju, aby taky nebyl slunečný, páteční, těsně před víkendem, tak pojďme se podívat, pro koho dalšího budeme hrát. Danečku, pěkné dopoledne. Zahrál byste pro nás všechny bontoňáky Rush Rush od Pauly Abdul. Děkuji a krásný víkend přeje Ivana. Tak milá Ivanko, díky za zprávu i vám přeju. Nádherný víkend, který už je těsně za dveřmi. No a právě teď už pro vás na Bontonu Paula Abdul. Tak tady máte.

Tak to byla romantika až na půdu. To byla Paula Abdul na vlnách Rádia Bonton. Úžasná záležitost. No, pojďme dál. Další SMSky dorazily. Pojďme malinko zrychlit. Koukám, píšete, prosili bychom zahrát píseň Já půjdu tam a ty tam. Děkujeme moc a přejeme vám i všem posluchačům hezký a pohodový víkend. Tak tohle napsala Marie a Karel. Tak já vás zdravím, přátelé. I vy, Maruško s Karlem, užívejte víkendu, bude nádherně. Bude to paráda. No a navíc teď parádní písnička Helena Vondráčková a s ní Jirka Korn na Bontonu. Tak tady máte.

Tak to byla Mňága, na Bontonu teď už opět vy a vaše další SMSky v pátečních písničkách na přání. No píšete, ahoj Dane, moc prosím, zahraj mi písničku Show Me od zpěvačky Ofrahazy. Když už venku je takové vedro, tak ať sálá trocha orientu i z Bontonu. Všem přeje pohodový den, Míra. A Míro, máte recht, jak se říká. Tady máte.

0: Děkuju ti.
1: Lucie Bílá nemá samozřejmě vůbec zač. Vyladíte páteční písničky na přání, no a do nich píšete: ahoj Bontoňáci, můžu poprosit zahrát od DJe Boba píseň Everybody, když je dneska tak hezký den. Moc díky a pohodový víkend. S pozdravem Honza z Prahy. Tak Honzo, díky za zprávu. I vás zdravíme tady na Bontonu. Užívejte si víkendu, který je před námi a který bude opravdu nádherný a se vším všude. I možná s nějakou tou letní bouřkou, ale to k tomu prostě patří a navíc vám to tak nějak pomůže, řekl bych. V každém případě tohle je taková vyletěná, dalo by se říct, tak pojďme se svíjet s DJ Bobem, vy ho tady máte připraveného, tak ať se vám líbí.

panečku, to byly hity, letní hity DJ Bobo, Everybody právě teď na vlnách Rádia Bontun. Tak má to za sebou. Před námi další je zpráva, která také tak trošku patří k tomu dnešnímu dni. Co si budeme povídat, píšete: dobrý den, prosím o zahrání písničky Týden končí, víkend začíná. Už se totiž těšíme na víkend. Děkuji, tým Multitrans. No tak pojďme na to.

No konečně. Tak s vámi stále ještě pátečně vyladěné písničky na vaše přání. Mám tady další SMSku, no musím se přiznat, že jsem tak trochu tušil, že tohle dneska možná přijde. A přišlo to. Vy píšete: dobrý den, prosím o zahrání písničky pro nás, co pracujeme u pece. Od Haničky písničky Zima. Michal. Tak Hanca Zagorová je připravená. Michale, u té pece to musí opravdu péct mnohem víc, než to peče nás všechny, kteří u pece nejsme, ale jsme také tak trošku pečení, takže pojďme se ochladit. Starý máte?

0: Tak co, buntoňáci, ochladili jste se? Hanka Zagorová dospívala přesně 11 hodin, no za námi jsou páteční písničky na přání a my jedeme dál. Po 11. hodině bude zpívat Iveta Bartošová s Petrem Sepeším.
1: Ať si říkaj, co chtěj. My to už nějak zvládneme.
0: Ano, my to zvládneme i s kapelou Jelen. A nebo Whitney Houston. Tak tohle všechno a mnohem víc uslyšíte na Bontonu po 11. hodině, tak zůstaňte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
4: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
5: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
4: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
5: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: 2 minuty po 11. hodině jedeme dál pátečním dopolednem na Bontonu. Za chvilku omrkneme Leoše, právě on dnes slaví svůj svátek. No a co muzika? Například teď už je tady Rick Astley.

0: To byli UB40 a společně s nimi také Chrissy Hynde na Bontonu. Já vám přeju hezký den. Máme tady konečně pátek 19. června a to znamená také to, že Leoš dneska slaví svůj svátek. Je to prý muž, který si rozhodně umí vychutnat život. V mládí mívá pověst velkého proutníka. Teprve v pozdní dospělosti prý začíná přemýšlet o svatbě a také o tom, že by se konečně tak nějak usadil. Protože ovšem dokáže být také značně žárlivý a despotický, tak jeho vztahy prý nebývají příliš harmonické. Jinak jeho bojová povaha mu prý zaručí úspěch i tam, kde jiní totálně selhali. No a profesně, tak to se mu výborně daří, zejména v oblasti financí. Pánové, tudy možná povede vaše cesta. V každém případě dneska povede možná někam úplně jinam, na nějakou tu oslavičku, tak si ji užívejte. Na tu oslavu vlastně máte celý víkend, co si budem povídat. Tak ještě jednou vám za celé rádio Bonton přeju všechno nej. No za chvilku doprava, do té doby muzika třeba Lucie, anebo Whitney Houston.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: Úžasně vypadající, úžasně zpívající, no co říct, to byla Whitney Houston na Rádiu Bonton. Je půl dvanácté, čas na dopravní informace.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Tak pojďme na ně, začínáme v Mladé Boleslavi, pozor tady v ulici Jičínská, kde havarovala dvě osobní vozidla. Bouralo se také na Praze východ v Říčanech v ulici Řípská, kde havaroval nákladák. No a míříme ještě na Česko-Krumlovsko, tady pozor na silnici 160 u obce Rožmberk nad Vltavou, kde právě teď policisté a záchranáři řeší havárku motorkáře, tak hlavně prosím vás opatrně. To vedro, které venku panuje, to možná malinko sráží ty schopnosti být pořád a stále ve střehu, tak raději nohu z plynu, nikam se nežeňte a na ten víkend, kam možná už vyrážíte, dojeďte v pořádku. Já vám přeju šťastnou cestu, no a muzika, to bude třeba skupina Jelen, budou také Heart a teď už Damlanda.

možnej cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: fajn.
1: Jeleni jsou fajn, co vy na to právě teď dospívali, dohráli na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné páteční dopoledne. S Leošem Včelem právě dnes 19. června slaví svůj svátek narozeniny. Ty má třeba top modelka Veronika Vařeková, anebo režisér Vít Olmer, tak přejeme jen a jen to nejlepší. No a posílám také další muziku. Za chvíli to bude třeba Black, Anaka, anebo Annie Lennox na Bontonu.

0: Zdravím vás, milí Bontoňáci, 12. hodina odbyla, už máme 2 minutky po ní, tak hezký páteční den vám všem přeju. Tak Michal Penk právě teď zpíval o bláznech, o tom, že má ráda boogie, bude Věra Špinarová zpívat po 12. hodině. Přidávám také skupinu Mandraže. No a odskočí si k nám i Sandra. Tak hezký pátek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No, jaké bude to sobotní? Jasno až polojasno, během dne čekáme přechodně až oblačno a v Čechách místy jinde jen ojedinělé přehánky nebo i bouřky, které mohou být i silné, počítejte raději s tím. Ty nejvyšší denní teploty ovšem, no tak to bude něco, 31 až 35 v nížinách Čech a také na jižní Moravě ojediněle naměříme dokonce až 36 stupňů Celsia.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a pokud právě teď obědváte, samozřejmě dobrou chuť k vašemu pátečnímu obědu přeju. Kam vyrazit o víkendu, prozradím už za malou chvíli. Teď už je tady Hanka Zagorová.

0: To byly Mike and the Mechanics na Rádiu Bonton. Já vám přeju krásný pátek s datem 19. června. Začíná být pěkně horko, víkend bude možná ještě víc, samozřejmě s tím musíme počítat, ale co s tím naděláme, musíme se z toho radovat v každém případě. Možná už teď kujete pikle, co o víkendu budete dělat. No a pokud zrovna nevyrazíte k vodě, vyrazit můžete například do míst, kde vás čeká letecká technika od roku 1918 do současnosti v nepřetržitém programu, také navíc bohatý doprovodní program. Ptáte se, cože to bude? No tak to bude letecký den k 80. výročí založení letiště Rakovník, který se uskuteční už zítra, tedy v sobotu 20. června. Takže pokud patříte mezi fandy všeho, co se na obloze pohybuje, určitě byste tam neměli chybět a skvěle si to tam užít. Tak vám přeju dobrou zábavu, pokud vyrazíte. Já už za chvíli vyrážím na cesty a chystám další dopravu, no a k tomu všemu výbornou muziku bude třeba Petra Janů a nebo Slza.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
10: Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme
13: energie tohoto města.
14: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
15: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
16: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.

0: Panečku, hlasy jako zvon, to byla Petra Janů na Bontonu. My už jdeme na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Opatrně na D0, tady máme problém na 22,5 kilometru ve směru Ruzině D7, kde havarovala dvě osobní vozidla. Bouralo se také v Praze v ulici Radlická, i tady jsou v sobě dva osobáky, no a ještě České Budějovice, ulice Krčínova, taktéž dvě osobní vozidla, která tady do sebe ťukla. Tak opatrně přeju vám šťastnou cestu, možná už někam na víkend. Tak si ji užívejte i s námi a s další muzikou. Samozřejmě za chvíli to bude třeba Meky Žbírka s Magdou Šalamounovou, taky Robert Walmer a teď už Mandraže.

0: Meky Žbirka, s ním Magda Šalomounová na Rádiu Bonton. Já vám přeju hezký pátek. Mimochodem, i když nás čeká opravdu horký den, tak ani dnes nebudou padat teplotní rekordy. Ten pro dnešek totiž padl v roce 2022, tedy celkem nedávno, kdy v pražském Klementínu pro dnešek naměřili 36,8 desetin stupně Celsia. To už je takové malé peklíčko na zemi, dalo by se říct. No a něco podobného nás možná, hlavně v té jižní moravské části naší republiky, může potkat i zítra. No, snad to nějak dáme, v každém případě já vám dávám další skvělou muziku. Za chvíli to bude třeba Phil Collins, také Věra Špinarová, a nebo Elton John. Tak zůstaňte s námi.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma. Radio.

0: Heidi Janku na Bontonu, já vám přeju krásný pátek s datem 19. června. BSP, Země vzdálená. Tak to už bude muzika po 13. hodině, podobně jako Lucka Bílá. A nebo Susan Vega. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jakže bude zítra jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a v Čechách místy jinde jen ojediněle přehánky nebo bouřky mohou být i velmi silné, pozor na to. Jinak ty nejvyšší denní teploty 31 až 35, ale třeba v nížinách Čech a na jižní Moravě ojediněle až 36 pekelných stupňů Celsia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Tak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Zavratné mega slevy!
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix, buďte in.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Krásný páteční den, milí bontoňáci, jedeme dál. Mimochodem, v tomhle horkém počasí by určitě neuškodil takový hlt studeného piva, co vy na to. A právě na jednu parádní pivní akci vás pozvu už za malou chvíli. Teď ovšem pojďme hrát, tady je Nick Kershaw.

0: na Rádiu Bonton zpívala Laura Branigan. Já vám přeju krásné páteční odpoledne. No a říkám si, co takhle vyrazit třeba na 14. ročník tradičního festivalu mikro a mini českých pivovarů. Ten se koná na náplavce Rašínova nábřeží v Praze 2, a to dnes a zítra. No a organizátoři slibují bohatou gastronomii, živou hudbu a vždycky nějaké to milé překvapení. Například v sobotu od 10. do 14. hodiny bude navíc součástí programu také pivní bleší trh, kde si sběratelé budou moci doplnit sbírku etiket, stácků, zátek, no a dalších s pivem souvisejících propriet. Takže dnes a zítra hurá na náplavku, no a můžete tam malinko schladit své sluncem vyhřáté tělo. V každém případě vám přeju dobrou chuť, pokud tam vyrazíte. No a mám pro vás také další muziku. Za chvíli to bude Lionel Richie s Dianou Ross nebo Tomáš Klus, no a pokud nás ladíte za volantem, chystám i další dopravní informace. Tak si na ně počkejte.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
11: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Tak to byla taková sladká tečka po pátečním obědě Lénu Ričí a také Diana Ross na vlnách Rádia Bonton. Pojďme na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A startujeme na dálnici D4 opatrně tady na 60,5 kilometru ve směru na Strakonice, kde havarovala dodávka. Bouralo se také v Teplicích v ulici Na Hrázi, kde jsou v sobě dva osobáky. Naštěstí se to obešlo bez zranění, ovšem máme o to hlášený velmi silný provoz, takže počítejte se zdržením. No a míříme ještě na Jindřichohradecko, tady pozor na silnici 152 u obce Písečné, kde havaroval osobák do stromu. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Počítejte tady s komplikacemi a hlavně jezděte opatrně, raději nohu splynu. Víkend vám samozřejmě neuteče, tak šťastnou cestu. Posílám také další muziku, za chvíli třeba Eva Farná, budou také Aha a teď už Lucie Bílá.

Taková další krásná zlatá slavíčí píseň, to byla Eva Farná na vlnách Rádia Bunton. Minutka a už máme 2:15. Pomalinku se blížíme k tomu víkendu, který už je za dveřmi. V každém případě máme tady 19. června. Kromě toho nezapomeňte, že Leoš dneska slaví svůj svátek. Co dalšího? Dneska můžeme obdivovat například další, dalo by se říct, narozeniny. V roce 1978 totiž právě dnes vyšel úplně první z řady komiksů o Garfieldovi. To znamená, že tenhle kocour právě dnes slaví své 48. Takže blahopřejeme. No a do 14. hodiny posílám také další muziku. Za chvíli to budou třeba Atomic Kitten, Standa Hložek a nebo Rod Stewart.

0: Já vám přeju krásné páteční odpoledne plné další výborné muziky. Po 14. hodině to bude třeba Helena Vondráčková. Jako další na naší hudební scéně opět Radeček. No a jako třetí Dexys Midnight Runners. Tak hezký pátek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, krásné páteční odpoledne, milí bontoňáci, jedeme dál. Už za malou chvíli do studia přijde také má kolegyně Dagmar Honcová. Jakže ona vlastně vidí to počasí, které nás čeká o tom nastávajícím víkendu? Dozvíte se, zůstaňte s námi. Teď ovšem pojďme hrát, tady je Tina Turner.

0: Tak to byly Nazaret na Bontonu, teď už Dáša. Podíváme se na víkendové počasí.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na víkend. Připravte se na to, že víkendové počasí bude extrémně zátěžové. Vysoké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a místy i velmi silné bouřky doprovázené krupobytím a přívalovým deštěm. Zatímco ráno a dopoledne bude jak v sobotu, tak v neděli sice vedro, ale jasno až polojasno, tak odpoledne bude docházet k přibývání kupovité oblačnosti a zejména v horských oblastech, ale postupně i v nižších nadmorských výškách pozor na silné bouřky. Noci budou místy tropické, rtuť teploměru nebude klesat pod 20 stupňů Celsia. Ty nejvyšší teploty od začátku letošního roku přinese sobota. V maximech to bude 36 stupňů Celsia a pocitovou teplotu až ke 40 bude zvedat vysoká vlhkost vzduchu. A pokud se ptáte na to, kdy se ochladí, tak to bude ve středu.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
12: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
13: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
12: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Zdravím vás, bontoňáci, tak jak pak se dneska máte, páteční odpoledne, za chvilku víkend, no co víc si přát, možná zrovna na víkend míříte, pojďme se podívat, jak to aktuálně vypadá s dopravou.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: No pár problémů bych tady měl, začínáme na D5C, tady pozor, na 66,5 kilometru ve směru na Rozvadov, kde havaroval osobák do svodidel. Bouralo se v Praze v ulici Poděbradská, tady jsou v sobě dva osobáky, no a míříme ještě na Jičínsko, pozor na silnici číslo 16. U obce Úlibice, kde havaroval nákladák s osobním vozem. Jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu a posílám další muziku. Za chvíli třeba Zuzana Michnová a Mercias, no a teď už Richard Miller.

Zuzana Michnová a Mercy Jase na Bontonu, 14 hodin tomu 37 minut. Já vám přeju hezký den. Máme tady pátek, těsně před víkendem, těsně před 15. hodinou, těsně před mou milou krásnou kolegyní Markétkou Majerovou, která už za chvilku okupuje studio Rádia Bonton, aby vás ještě víc popostrčila k tomu víkendu, který už je těsně před dveřmi, anebo za dveřmi. No prostě, za chvilku je tady. V každém případě já se loučím, mějte se nádherně, užívejte toho víkendu, který bude plný sluníčka, také bouřek, no prostě hezky se nám to letně promíchá. Já pro vás promíchám ještě také další muziku do té 15. To bude třeba Michal David, Maria Rotrová, no a teď už Šalom na Bontonu. Tak naslyšenou.

0: jak bude?
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Při pohledu na mapu teplot naší republiky se nebojím říct, že dneska v noci na mnoha místech zažijeme tropickou noc, protože teploty by měly dosáhnout 20 ve středočeském kraji a kolem Ústí nad Labem by mohly i lehce překročit. A zítra bude ještě větší peklíčko než dneska. Jasno až polojasno, odpoledne nás vysvobodí sem tam mrak a sem tam možná bouřka a teploty ty odhadované 29 až 33, takže já myslím, že 35 jen to fikne.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, krásné páteční odpoledne. Máme 19. června, svátek slaví Leošové a za 1 vteřinu teď je 15 hodin. Taky máme Mezinárodní den rovnosti žen a mužů a na to se za chvilku podíváme. Mám pro vás i příběh, jak mě s dcerou dneska zachránili popeláři a budeme mít spoustu muziky, třeba Patrika Swayzeho, kapelu Jelen a nebo hitovku YMCA a tou začneme. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Bonton. 15 hodin, skoro 17 minut. Máme 19. června a to se slaví Mezinárodní den rovnosti žen a mužů. Ten se slaví od roku 2006 a jeho cílem je co? Poukázat na přetrvávající nerovnosti ve společnosti a podpořit stejná práva a stejné příležitosti a důstojnost pro obě pohlaví. Nejvíc je zacíleno na tyto oblasti: pracovní trh a mzdy, rovné příležitosti, takže stejný přístup ke vzdělávání, kariérnímu růstu, a slaďování práce a rodiny, protože se otevírá stále širší diskuze o spravedlivém dělení péče o děti a domácnost mezi partnery. Jasně, připomínejme si Mezinárodní den rovnosti žen a mužů, ale chtěla bych říct, že v některých momentech prostě si ženy s muži nejsou úplně nejrovnější. Většinou jde o sílu a muži prostě v 90% té síly mají víc, čímž neříkám, že některé ženy prostě nepřeperou tři chlapáky. Ale prostě tak to je. A my jsme dneska s dcerou se snažili z auta vytáhnout datlovou palmu, kterou jsem jako si pořídila k narozeninám. A ta palma je velká. Je fakt jako 2,5 metru. Já jsem v tom obchodě říkala, prosím vás, vejde se mi to do auta? A pán říkal, no jasně, to se vejde. Jako já jsem tam za chvilku přivez to na rudlu a začal se smát a říkal, to jste mi neřekla, že máte Fiatka 500. No, tak jsme to tam šoupli. Bylo to od předního skla až po kufr. A to je všechno, co se s tou datlovou palmou stalo, protože ven už to nešlo. A pokoušeli jsme se o to s dcerou. Já jsem říkal, jak to tam ten chlap mohl tak jako zlehka hodit. A dneska, když jsme to zkoušeli už asi po třetí, říkala jsem si, budu navždy sebou vozit datlovou palmu, dokud tam neuschne a neuhnije, tak jeli kolem popeláři. A já jsem je poprosila, pán se skočil ze stupátka, čapnul tu palmu, jako kdyby to bylo párátko. Doběh s ní na terasu, zamával, usmál se a byl fuč. Takže pánové popeláři, já vám strašně moc děkuju za záchranu mojí palmy, za záchranu mého dárku. A musím říct, že občas je strašně fajn, když chlapi pomůžou a když mají tu sílu.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení.
14: Těšte se na procházku hororovou Prahou i Pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.

0: Rádio Bonton doprava.
1: Krásné odpoledne vám přeji, 15 hodin 32 minut. Pozor si dejte v Praze na jižní spojce, když se přibližujete k odbočce na Spořilov a chtěli byste pokračovat teda dál rovně směr Bráník, tak tam se to štosuje, protože je tam porouchané vozidlo, možná zavařené vozidlo. A pak tady máme taky 3 havarovaná vozidla na jižní spojce, tak to nevím, v jaký je části. Už to vidím. To je zase v opačném směru, přesně na stejném místě, když minete odbočku na Spořilov a pokračujete ve směru na Černý most. Takže toto místo obousměrně peklo peklíčko a ještě Bubenecký tunel v Praze hlásí porouchané vozidlo, tak tam si taky dejte pozor a kamkoliv jedete, jděte prosím pěkně tak, abyste v pořádku dorazili tam, kam míříte.

0: Krásné odpoledne s rádiem Bontone, 15 hodin 44 minut a mě před chvílí kolegyně Lucka hlásila, že už máme v Dolní Břežanech na náměstí instalovaná mlhoviště. To je na zítřek, kdy se tam koná jízda slunovratu, takže ve 12 hodin začne výstava historických vozidel. Na 12.30 by měl dorazit pan profesor Pavel Pavko. Ano, všichni víme, první transplantace v plic v Čechách, úspěšná operace Václava Havla. Ovšem, on by měl dorazit na vysokém kole, na kterém vášnivě rád jezdí, a pohovořit o svojí vášni k cyklistice a motocyklům. Tak já jsem na vás, pane profesore, moc zvědavá. 12.30 náměstí Dolní Břežany. No a pak už to jede. Kapela Swing Session, taneční vystoupení, cyklistické exibice, historická kola, Renata Dressler se šanzonovým nebem ve čtyřech jazycích, módní přehlídky. Třeba se můžete těšit na eleganci Coco Chanel a Christiana Diora, nebo na minišaty a la Twiggy a talířové klobouky. Taky budeme křtít sochu v rámci festivalu v Sculpture Line. Bude se tam toho dít spoustu. K tomu tam máme 30-metrovou sportovní nafukovací překážkovou dráhu Crossmove Race, cyklistický workshop a disc golf. A aby toho nebylo málo v tom vedru, které bude, tak od 11 do 15 hodin Dolními Břežany projíždí etap Czech Republic by Tour de France, takže tam máme samozřejmě fun point a můžete fandit, pivo tam poteče proudem, takže jestli nebudete mít jako strach v tom vedru výjít ven, tak doražte do Dolních Břežan, já na vás budu čekat, nohy ve fontáně, aby jsem se neusmažila, klobouk na hlavě, na jízdě slunovratu zítra od 12 do 19 hodin. Bude to boží.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.

0: Petr Náče na rádiu Bonton v 16 hodin a minutka k tomu. Za chvilku už třeba Ilona Čáková. Taky Miraj. Nebo Ultravox. A zítra bude vedro.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Lépe se to ani nedá popsat. Bude jasno až polojasno odpoledne, sem tam mrak, který nás bude zachraňovat, sem tam nějaká ta kapka, bouřka z vedra a teploty 29 až 33, možná i víc.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
3: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
8: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
1: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeje 19. června, svátek slaví Leošové, to víte, že se na vás, kluci pánové, podíváme. Ještě se tady dívám na noční teploty, které nás čekají. To se tak hezky říká, jo, fakt bude krásná noc. Teploty 19 až 20 stupňů, někde i o fous víc. Nejvíc asi bude ve Středočeském kraji a kolem Ústí nad Labem. Tak doufám, že máte super plány na dnešní noc, protože se bude dát být venku jenom v tričku a to jde jenom párkrát v roce. Za chvilku tady máme třeba Bonnie Bianco, budou Miraj a teď Cutting Crew. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Bonnie, Bianco a Pierko jsou na rádiu Bonton. V 16 hodin, 16 minut, 16 vteřin to bylo. Jejda. A když se podíváme, co pak se stalo 19. června v historii, tak já jsem tady našla třikrát USA, jo, abych to tak zkrátila, protože poprvé 1862. Kongres Spojených států zakázal dneska otroctví na teritoriích Spojených států. No ještě, že tak. V roce 1912 byl ve Spojených státech zaveden 8-hodinový pracovní den právě dnes. A do třetice 1934 ve Spojených státech byla založena Federální komise pro komunikaci, která reguluje rozhlasové a televizní vysílání. Tak to je fajn, že se tohle všechno stalo. Pak jsem tam ještě viděla zajímavé datum 1970. To byla podepsaná smlouva o patentové spolupráci, která usnadnila podávání žádostí o celosvětové patenty. Teď jsem si vybavila samozřejmě Cimrmana, asi jako vy všichni. Teď tu byl nějaký Edison.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Pontón doprava.
1: Pozor si v tuto chvíli dejte na výjezdu z Prahy po Strakonické ulici, je to na úrovni Chuchle, srážka 3 osobních vozidel a nákladňáku, na místo jede policie a v opačném směru na 4. kilometru ze Strakonic do Prahy, to je zase mezi sjezdy na Zbraslav, mezi oběma dvěma sjezdy na Zbraslav, je nehoda motorky a osobního vozidla, složky integrovaného záchranného systému už jedou na místo. Kamkoliv jedete, jděte prosím pěkně opatrně, je vedro, mějte při usedání do auta dostatek pitné vody sebou. Nikdy nevíte, v jaké koloně zůstanete viset. Ať se vám to nepřihodí.
0: Radio Bonton.

Krásné odpoledne s Rádiem Bonton. Dneska slaví svátek všichni Leošové. A když se na ně podíváme, tak zjistíme, že toto jméno pochází z řečtiny, případně ovšem i z němčiny. Je to jedno, odkud pochází, v každém případě znamená smělý, rychlý, anebo taky lev a silný. Takže to můžeme vykládat jako smělý muž, nebo silný jako lev. A Leoš, ten si umí vychutnávat život. V mládí teda mívá pověst někdy i neprávem velkého proutníka. V dospělosti začíná pak přemýšlet o svatbě a o tom, že by se usadil. Dokáže být ale hodně žádlivý takový Leoš. A bojovná povaha mu zaručuje úspěch i tam, kde jiní totálně selhali. Profesně se mu výborně daří, zejména v oblasti financí. Takže, milí Leošové, všechno nejlepší k vašemu svátku a pořádně si ho užijte.

0: Činasky na rádiu Bonton chvilku před 17. hodinou. Za chvíli už se můžeme těšit na co třeba. Vím, že jsi se mnou, Daniel Hulka, Iveta Bartošová. Taky bude poetika. Nebo No Mercy. A o půlnoci bude už jenom 20 stupňů.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Což jestli se nepletu, když je 20 stupňů, tak je to označováno jako tropická noc. Na většině území ale bude 18-19, 20 bude ve středočeském kraji a kolem Ústí nad Labem. A zítra jasno až polojasno, odpoledne sem tam mráček, sem tam bouřka, denní maxima minimálně 29 až 33.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, máme auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne, krásné páteční odpoledne vám přeji, venku je opravdu mimořádně teplý letní den, doufám, že jste ve stínu, hodně pijete, bacha na to, když dostanete žízeň, už je pozdě, už probíhá dehydratace a jenom voda v tomhle vedru nestačí, prý máme pít vodu buď ze solí, s cukrem, nebo vodu, do které je přimixováno trošku pomerančového nebo grepového džusu. Tak teoreticky jsme vybaveni, prakticky kromě Leošů mají svátek i Leové a já jsem na vás samozřejmě nezapomněla, za chvilku se k vám dostanu. Ale nejdřív si někdo odspívá třeba Roy Orbison anebo Olympici. Tak hezké odpoledne.

0: To byla Marketka od Marušky Rotrové v 17 hodin 18 minut na rádiu Bonton. A jdeme k těm dnešním oslavencům. Leošům už jsme se věnovali, jenom jsme si neřekli, kolik Leošů mezi námi žije. 5800. Ale svátek dneska slaví taky Leové. Těch je mezi námi zhruba 1400. A milí Leové, vaše jméno se dá vykládat stejně jako Leoš, tedy jako silný, jako lev. A vy potřebujete ke spokojenému životu být neustále spojení se svým okolím a váš život je založen na spolupráci. Vůbec netoužíte po prosazení sami sebe za každou cenu a samota ta vás teda taky neba a vůbec vám nesvědčí. A v životě navazujete řadu vztahů, které časem přerostou v hluboká přátelství. Optimisticky doufáte v lepší budoucnost, i když se zrovna nedaří a díky své schopnosti dodávat ostatním odvahu a dobrou náladu býváte ve společnosti mimořádně oblíbení. Tak Leové, ať si vás dneska vaše společnost užije, všechno nejlepší k vašemu svátku a pořádně si ho oslavte.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
9: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: 17 hodin, téměř 40 minut, pátek, 19. června. Čeká nás tropický víkend, venku je tropický den, v noci budou teploty až k 20. Takže se máme na co těšit a užívejme toho, že je letní počasí. Pak zase v říjnu všichni remcáme, že je hnusně. Tak si teď musíme užívat toho, že je krásně, i když tohle je trošku moc. Takže hodně pijte ve chvíli, kdy dostanete žízeň, tak už probíhá dehydratace, takže to už je pozdě. Hodně pijte, držte se ve stínu a buďte na sebe opatrní. Dneska nezapomeňte popřát všem Leošům i Leům. Zítra slaví Květy a pozítří Alojzové. Markéta Majerová se na vás těší zase v pondělí ve 3. A teď vás to nechávám v Prima společnosti. No Name, Hana Hegerová i No Mercy. Tak za chvilku hezký podvečer a večer s Bontonem.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.

0: Radio Bonton.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

Lukas. Ja, dnes mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

a valu plnou fialový fialek.

0: Megas.
1: Zavratné megaslevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí.

vesmír, co tě ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.

kočka, ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat, nebebudu vším tím, co lidi k propasti snebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl veselý, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.

0: Rádio Bonton, správy.
1: U správ na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionů Čechů. Ohrožených chudobou je 15,4% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Teploty se v pátek vyšplhaly nad tropickou třicítku a padaly teplotní rekordy. O víkendu tomu nebude jinak. Meteorologové slibují až 36 stupňů ve stínu. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který je obviněný v korupční fotbalové aféře. Podle vrchní státního zástupce Radima Dragouna může být obava, že by Wolf mařil vyšetřování anebo ovlivňoval svědky. Wolf na Facebooku uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání, informují polská média. Alžírsko podalo protest proti výkonu rozhodčího ve středečním utkání fotbalového mistrovství světa s Argentinou, které prohrálo 0-3, a nelíbilo se, že Lionel Messi nebyl vyloučen. Jak už padlo, zítra, tedy v sobotu, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 36 a v Čechách se mohou vyskytnout bouřky.

0: řekneš jen halo, to by mě hřálo, jo, to by mě hřálo, to by mě hřálo.
1: Radio Bontone.

Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Pražské Piráty a Prahu sobě nepřesvědčilo vyjádření šéfa pražského ANO a kandidáta hnutí na primátora Ondřeje Prokopa. Ten na tiskové konferenci vysvětloval své byty neuvedené v majetkovém přiznání. Předseda ODS Kupka a místopředseda TOP 09 Ženíšek vnímají Prokopovo vysvětlení situace jako frašku či výmluvu. V Praze tento týden se zpožděním přes 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D Solbr na Nové Dvory. Nejsilnější odborový svaz Kovo povede dál dosavadní předák Roman Ďurčo. Na sjezdu v Praze si ho v pátek zvolili odboráři a odborářky na dalších 5 let. Postarší řidička v Rakousku odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením, kde si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranili střepy skla. A fotbalový útočník Mohamed Tijani přestupuje. Nadále nebude působit ve Slávii a vrací se do Maďarska, tentokrát do týmu Nergáži. V sobotu bude jasno až polojasno, v Čechách čekejme přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty tropické 31 až 36 stupňů.